0: Český Blaník.
1: Český Blaník.

přemýšlet, jak zvlášť teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvlášť teď komu

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu. Pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekneš,

už nehoním krávy černým údolím. Hned jak svý koně napojím,

na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina.

Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Telegram s adresou Svět.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divokej. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Franky má trouble a pech. Rvát se tak chlápek neznámej, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

pak za scény spadly dolů. A já s Marí všechno znám. Farmu nám v dražbě prodali a já tuhle práci vzám.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu, je to podivný svět.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Český blaník.
7: Český blaník.
6: Český blaník.

0: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

0: Hana Zagorová, krásná písnička pro vás. Živá voda na Českém Blaníku je přesně 6 a od mikrofonu vám krásné ráno přeje Vlasta Suk. Za okamžik odstartujeme to České ráno a to písničkami od Marcely Holanové. Tak si dáme Jojo Band. A nebude chybět Petr Kotwald s písní Plačky. Plačky jsou mi stání, hrát se skutání. Tak poslouchejte dál, hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
2: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
3: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
2: Alfa křížovky, ty s duhou
3: a s ptákem.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
6: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
5: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
6: Tak teď už to zvládnem.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Teď po ránu máme ještě na západě a severozápadě oblačno. Místy se vyskytují přehánky, ojedinělé bouřky. Dnes většinou bude jasno nebo polojasno. Během odpoledne opět při zvětšené oblačnosti sem tam přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Co se teplot týče, opět tropické. Nejvyšší denní 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 30. Tolik informace o počasí a pokračujeme dál. Co je nového? Ví kolegyně Monika Hlubová.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko sužuje nejen rekordní horko, ale také sucho. Voda došla třem obcím na Brněnsku. Jednou z nich je třeba Domašov, kde mají vodojem zcela prázdný a musí ho doplnit. Tam město na už vodu nedává a vrty má jen omezené množství. V oblasti tak platí přísný zákaz odběru vody ve větším množství. Podle odborníků bude takových případů ale dál přibývat. Na mnoha místech také hořelo. Nejhorší byla likvidace požáru skládky u Čiškovic na Litoměřicku. Zasahovalo tu letadlo Black Hawk, který provedl 12 chozů. Hasiči budou na místě zasahovat i během dneška. V 8.35 proběhne unikátní vesmírná událost. Sledovat ji budou dopoledne odborníci i amatéři vybavení dalekohledem. Na povrch měsíce dopadne horní část rakety SpaceX, která loni vynesla do vesmíru dvě sondy. Fotbalová Sparta po obratu překvapivě porazila doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Dali si přitom vlastní gól do šatny, ale nakonec zažili velký obrat, při kterém jim pomohla i neproměněná penalta francouzského soupeře. Fotbalista Adam Karabec věří, že má Sparta naději na postup.
11: Myslím, že to bylo smolný, to jsem si fakt říkal, to se může stát jenom nám, ale fakt jsem pyšnej, jak jsme to zvládli, protože jsme nepolevili, nezbláznili jsme se z toho, hráli jsme furt stejně a odměnilo nás to potom. Tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni.
10: Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho postoupí, narazí v závěrečném dvojzápase buď na Fenerbahče Istanbul, anebo na Štýrský Hradec. Tolik zprávy na Českém Blaníku, hezké ráno.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: No a startujeme České ráno s datem 5. srpna. Posloucháte Český Blaník s Vlastou Sukem u mikrofonu a rozjíždíme to ve velkém stylu. Iveta Bartošová nás roztančí písní Víš lásko. Za chvíli přidám Marka Ztraceného a písničku Zastav mě. Tak buďte s námi.

noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát.

Tak to byla písnička na motivy biblického příběhu o Salomé, ano, o novozákonní tanečnici Salomé, o zradě, moci, manipulaci a ztrátě nevinnosti. Tak já doufám, že vás potěšila. Karel Kryl za námi, minuta a bude 6:45. Posloucháte České ráno na Českém Blaníku. Probouzíme se do středy 5. srpna, kdy svůj svátek slaví Kristián a taky Oswald. 45. narozeniny má česká herečka Jana Plotková. A pojďme ještě do minulosti, třeba do roku 2006. Dnes je to totiž přesně 20 let, kdy plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. Bylo to 7 hodin a 25 minut. Tak úctyhodné. Marcela Holanová, písnička ráno pro vás. A za chvíli třeba Petr Kolář a taky Jojo Band Rybitví. Tak ať se hezky poslouchá a hlavně pohodově vstává. A jestli jste s námi za volantem, tak opatrně dobře dojeďte a šťastnou cestu.

0: Jo, tam je to fajn, tak jsme se zavlnili při písničce Rybitví od skupiny Jedopence na Českém Planíku. Slyšeli jsme v písni spoustu názvů českých obcí. Řitka, Vlachovo Březí, Rybitví, Pičín a tak dále a tak dále. Téměř všechny existují až na jednu. Vymyšlená je obec Nedvězí Mejto. Ta vznikla jako slovní říčka spojující dvě skutečné města a obce. Nedvězí a Vysoké Mýto. Tak písnička za námi, před námi taky nahlédnutí do kočičího a psího kalendáře, kdo dnes slaví svátek z našich čtyřnohých mazlíčků. Tak co se pejsku týče, je to Alex, a aby to nebylo těžké, kočička taky Alex. Takže blahopřejeme, za chvíli už si budeme zase pohodově hrát. Třeba dáme jednu slovenskou od Lucie Vondráčkové a Sám sebou. Jsme pre seba stvorení. No a taky se těšte na Petra Kotvalda s písní Plačky. Za 4 minuty bude 6:30. Dobré ráno.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: Rádio Český Blaník.

0: Slyšeli jsme novější písničku Sám sebou a Lucie Vondráčková Jsme pre seba stvorený z loňského roku. Teď máme 3,5 minuty po půl sedmé, přeji dobré ráno a pojďme se kouknout, jak to dneska bude vypadat na obloze.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: S námi ve vysílání meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Vojtěch Umlauf. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Začneme nejprve, jak to vypadá venku.
2: Tak aktuálně máme převážně jasnou oblohu, jen v západní polovině Čech je až oblačno a tam se ojediněle vyskytují přehánky. Teploty vzduchu klesly k 24 až 19 stupňům Celsia. V místech s bezvětřím ale se ochladilo i na hodnoty kolem 17 stupňů. V tradičních mrazových lokalitách dnes netradičně nemrzlo. Od záporných teplot tam byly daleko. Na šumavském Březníku bylo 7,7 stupně Celsia nejníže. Naopak horká noc s teplotami neklesajícími pod 26 stupňů byla na Moravě, konkrétně v Bystřici pod Hostýnem a na letišti v Brně Tuřanech.
0: No a jak tedy dnes?
2: Měl by být poměrně slunečno, tedy jasno až polojasno, i když na západě a severozápadě Čech ještě zpočátku oblačno, lokálně s přeháňkami nebo i s bouřkou. Další oblačnost pak bude přibývat během odpoledne a večera. Ojediněle se přidají přeháňky nebo bouřky, které by mohly být i silné i na jiných místech, než jenom na západě Čech. Teploty vzduchu vystoupají na 32 až 37 stupňů Celsia. Opět očekáváme horko s velmi silnou až extrémní zátěží teplem. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě teplej než v Čechách. Třeba na jižní Moravě by teploty opět měly atakovat i 40 stupňů.
0: Tak jo, já vám děkuju za předpověď. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a my pojďme dál. Tohle už je další krásná písnička pro vás z Českého Blaníku Karel Černoch a Petr Dvorský. Láska prý. Dobré ráno.

0: Tentokrát jsme se přesunuli do let 70. s Helenou Ondráčkovou a Kvítkem Mandragory. Posloucháte Český Blaník, za 4 minuty bude 6:45.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, další parádní akce, blanícký letní koncert, tentokrát míří do Chomutova, kde se sejdeme už pozítří. Tedy v pátek 7. srpna v rámci programu zaspívají blanická kapela Tereza Mašková, Janek Ledecký a Jakub Smolík. Vstupné se neplatí a i tady si můžete vyzvednout novou blanickou samolepku společně s Centropolem. A to je kouzelná samolepka, protože díky ní se spousta z vás přijde na peníze. A nemalé. A někdo dokonce na 100 000 korun. Tak přijďte.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A co si zahrajeme v našem vysílání krátce před 7. Petru Žernockou? Přijde z písní Krásná a hloupá, ještě předtím třeba pánové Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svirák, anebo skupina Opět a Radeček. Všechno je v pořádku. Tak vám přeji krásné vstávání a dobré ráno.
4: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
7: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
1: Rádio Český Blaník.

0: Petra Černovská, krásná a hloupá. Tady na Českém Blaníku další pohodovka pro vás. Je 7 hodin, za chvíli čerstvé zprávy, počasí, dopravní servis a pak písničky. Dáme si třeba Jiřího Zmoška.
1: Už mi lásko není 20 let.
0: Taky zaspívá Petr Rezek. Bude tu co by obyčejný kluk.
1: Jsem obyčejný kluk. A volnej.
0: A s Pokáčem se podíváme do lesa.
2: Dneska jsem v lese byl a už dál.
0: Tak poslouchejte dál, na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi.
3: Tak ukrutnou nudu.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: No, pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně ještě na severozápadě a na západě místy oblačno a tady se ojediněle vyskytují přehánky. Přes den pak čekejme většinou sluníčko, polojasno, jasno, ale během odpoledne opět při zvětšené oblačnosti se může zatáhnout, čekejme přehánky nebo bouřky, někde i silné. Teploty ale zase tropické, 32 a 36, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů Celsia a v tisíci metrech na horách kolem 30 stupňů.
10: Za volantem
9: s Českým Blaníkem.
0: Ano, jak se jezdí kolegyně Eliška Votrubová, povídej Eli.
11: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Pozor se dejte na dálnici D1 ve směru z Kroměříže na Brno. Na 251. kilometru stojí osobní auto s defektem pneumatiky, tak ho nepřehledněte. Trpělivostí se obrňte na příjezdu do Prahy. Provoz začíná váznout na D7. Kratší kolona se tvoří od 3. kilometru. Poskakovat budete po 1. kilometr a naberete tu asi 5 minut. A přímo v hlavním městě si postojíte taky na Vypichu. Doprava brzdí na křižovatce Bělohorské a Kukulovy ulice. Se zdržením počítejte taky na Legerově v okolí hlavního nádraží a minuty navíc naberete i před vjezdem do Bubenečského tunelu. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Tak děkujeme, kdyby cokoliv můžete využít náš WhatsApp Českého Blaníku, nahrát hlasovou zprávu, ať už se setkáte s čímkoliv, s kolonou, s nehodou, tak můžete využít 720 836307.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Rekordní horko místy schladily bouřky. Některé byly v Libereckém kraji silné. Nejvíc problémů bylo na Českolipsku. Třeba v Novém Boru silný vítr lámal stromy a poškodil i několik střech. Hasiči měli na 140 výjezdů. Právě v okolí Nového Boru také nejvíc napršelo. Při dvou bouřkách skoro 120 mm. Kapacita většiny tuzemských vysokoškolských kolejí je vyčerpaná. Studenti z Karlovy univerzity nebo Univerzity Palackého v Olomouci se tak musí s nadcházejícím novým akademickým rokem spolehnout na uvolněná místa ze zrušených rezervací. Naopak v Plzni nebo v Ústí nad Labem zatím volná místa zůstávají. V létě roste zájem o odlehčovací služby pro seniory. Rodinám, které se o své blízké běžně starají doma, umožňují odjet na dovolenou nebo si na několik dní odpočinout. Volná místa ale rychle mizí, jak říká ředitel Domova seniorů ve Žďáře nad Sázavou Jindřich Petrák.
12: Určitě doporučujeme plánovat pobyt s předstihem. Například pokud plánuje dovolenou nebo ví, že jí čeká období, kdy nebude moci o seniora běžně pečovat. Čím dříve se rodina ozve, tím je větší šance, že se podaří najít vhodný termín.
11: Pobyt v rámci odlehčovací služby je ideální plánovat i půl roku dopředu. Čeští hasiči jsou z Francie zpátky doma. Pomáhali tam s vrtulníkem Black Hawk s hašením obřích lesních požárů. Do zasažených regionů Česko vyslalo tuto posádku 24. července. Nejvíc hasiči bojovali s velkou únavou a s náročnými podmínkami. Zásah komplikovalo i velké sucho a silný vítr. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět Vlasta Suk. Hezké ráno.
0: Ano, Moni, díky, taky pěkné ráno. 5 minut po 7 hodině.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: A my už to rozjíždíme, další společnou 60-minutovku. Tohle je legenda, Olympic a Želova. Tak si s námi zpívejte české písničky, které máte rádi pro vás.

0: Vlaska po lese a večer čerstvá smaženice jsou věci, které se nemění.
1: Léto s českým Blaníkem.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: To byl Pokáč, písnička V lese. Já doufám, že až půjdete do lesa, takže si nebudete prospěvovat, ale že si přímo zaspíváte i tuhle písničku, protože ta se povedla, co říkáte. Je 7:45 a za chvíli třeba Lucie Bílá a Stůj. A teď si dáme taky jednu písničku dne od skupiny Botox.
2: Písnička dne na Českém blaníku.
1: Kdy vznikla, kam až míří ten původ téhle písně Nadechnout? No tak to se dozvíte právě teď. Mluví kluci z Botoxu, Honza Konečný a Petr Ryšavý.
3: No, tohle je období, kdy jsme všichni museli sedět na gauči a nemohli jsme nic dělat, tak my jsme aspoň skládali. Je to období covidu a opravdu tato písnička byla o tom, že jsme vlastně doufali, že už to všechno skončí a už ty roušky a podobné věci nebudeme muset nosit a vlastně se budeme společně všichni nadechnout. Tak takhle jednoduchý příběh to byl.
4: Oslovili jsme naše kolegy nejenom z divadelního prostředí, ale obecně z toho hudebního světa a k našemu údivu všichni, co jsme oslovili, tak řekli ano, samozřejmě vám natočím klidně úryvek téhle písně nebo nějakou větu nebo sloku. A opravdu se v téhle písničce vystřídala celá řádka slavných osobností a my jsme jim do dneška vděční a jsme rádi, že ta písnička se hraje.
3: Vlastně je zvláštní teď nad tím polemizovat, ale opravdu tam bylo spoustu významných jmen, to byla Anička Slováčková, Helena Zeťová a další, kteří už tady nejsou, ale vlastně my díky tomu si vždycky na ně můžeme vzpomenout právě tuhletou písničkou, ale pak je tam samozřejmě další řada, ať to je Peťa Kolář třeba například, který ho dnes zdravíme na dálku a další, kteří do toho s náma šli a my si to vážíme, že vlastně díky ním i tato věc vznikla.
4: Je tam taky dokonce český slavík Vašek Neubauer, tak v té době ještě slavík nebyl a třeba to byl krok k tomu, že proč jo. Toho slavíka získal, kdo ví.
1: A my si teď písničku zahrajeme, takže tady jsou Botox, Friends a Nadechnout.
2: Písnička dne na Českém blaníku.

0: Rádio Český Blaník s vámi i ve středu 5. srpna. Krátce před půl osmou zpíval Michal Tučný Tam u nebeských bran. Včera bylo opět velké horko, teplotní rekordy padaly jako hrušky po dešti. Ovšem, víte, kde bylo úplně nejtepleji? To ani meteorologové nečekali. Nejvyšší včerejší hodnotu zaznamenali na západě Čech, konkrétně v Plzni, kde teploměr ve stínu ukázal 41,5. No, je to tak. Jak to bude vypadat s počasím dnes a taky kdy přijde ochlazení, dozvíte se už za chvíli od meteorologa Vojtěcha Umlaufa. A k tomu vám zahraju třeba Valdu Matušku.
1: Ráno je plný včel a jarního vlak.
0: Nebo Petra Veska. Dobré ráno přeji, za 2 minuty bude 7:30.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz
3: Ahoj, tady Vašek Neutbarta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Alfa křížovky jsou nej, doba to hus jedej.
6: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
7: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
6: Alfa křížovky, ty s duhou
7: a s ptákem.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Rádio Český Blaník.

jen koukni na profil. A móda je mi fuk, a nejsem diskofil. Já frontu na pětník, nestojím před rájem. Už dávno jsem si zvyk, že mám jen pod nájem. Jsem obyčejnej kluk,

0: že obyčejnej byl, je hitem největším, ač není diskofil.
1: Na svých 39 letech naspíval písničku Obyčejný kluk. To byl skvělý Petr Rezek a píseň, kterou mu složil Pavel Žák. Já doufám, že potěšila. 8 minut po půl osmé posloucháte rádio Český Blaník.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: No a ve vysílání taky vítáme meteorologa Vojtěcha Umloufa. Dobré ráno.
3: Dobré ráno vám i posluchačům.
1: Jak to dneska bude vypadat na obloze?
3: Měl by být poměrně slunečno, tedy jasno až polojasno, i když na západě a severozápadě Čech ještě z počátku oblačno, lokálně s přeháňkami nebo i s bouřkou. Další oblačnost pak bude přibývat během odpoledne a večera. Ojediněle se přidají přeháňky nebo bouřky, které by mohly být i silné i na jiných místech, než jenom na západě Čech. Teploty vzduchu vystoupají na 32 až 37 stupňů Celsia. Opět očekáváme horko s velmi silnou až extrémní zátěží teplem. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě teplej než v Čechách. Třeba na jižní Moravě by teploty opět měly atakovat i 40 stupňů.
1: Zase ta čtyřicítka. No, možná se zeptám, kdy přijde ochlazení, jak to vypadá dál?
3: Ochlazení začne už v průběhu čtvrtka, kdy nás čeká velká oblačnost, na většině území přeháňky, bouřky, ty mohou být i silné, případně půjde o občasný déšť. Na Moravě a ve Slezsku ale ještě bude většinou slunečno a tam oblačnost se srážkami dorazí spíše až v závěru dne. Teploty ty čtvrteční nejvyšší budou kolem 29 nebo 30 stupňů Celsia, i když ve východní polovině Moravy a Slezska bude ještě kolem supertropických 35 stupňů. Nicméně v pátek už se teploty sníží trošku výrazněji. Tam by mělo být kolem 26 stupňů na severovýchodě a východě jen kolem 22 stupňů. No a o víkendu se zase začne velmi zvolna oteplovat, to spíše v neděli. Tam zase může být kolem 30 stupňů, v sobotu ještě kolem 27.
1: Takhle by to tady mělo vypadat. Já děkuji, mějte se hezky. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: No a pojďme si zase hrát. České písničky, které máte rádi, jsou nachystané. Karel Gott a Léta prázdnin právě teď.
4: Buď s Bohem, brácho, z dětských let. Byl jsi lepší v počtech a já za slépečet.

0: I slovensky hraje český Blaník. Palo Habra za námi, kým prim nespíš? Za chvíli bude 8 hodin. No a teď je ten nejvyšší čas, abyste si objednali písničku na přání. Pokud tedy chcete potěšit sami sebe, anebo někoho z vašich známých, klidně můžete zahrát někomu do práce, aby mu to lépe užíkalo v těch vedrech. Třeba šéfovi, aby vás pustil dřív z práce, co? Velká motivace. A nebo někomu k svátku, k narozeninám, to už necháme na vás. Každopádně teď je ten nejvyšší okamžik, abyste napsali buď SMS-ku na telefon 720 836307, popřípadě využít náš WhatsApp, kde můžete jednak psát, anebo namluvit hlasovou zprávu. To je jednodušší, to jenom vezmete mobil, namluvíte, co byste chtěli za písničku, ten vzkaz přihodíte a my už krátce po 8 hodině se o všechno ostatní postaráme a zahrajeme. Do té doby třeba Hana Zagorová a taky zaspívá Jiří Zmožek, Už mi lásko není 20 let.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
7: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
8: Radio Český Blaník.

0: Takhle pohodově vám hraje Radio Český Blaník i ve středu v 8 hodin. Hana Zagorová, za každou chvíli s tebou platím. No a my budeme pokračovat za chvíli, máme pro vás čerstvé zprávy, taky pohled na silnice a na počasí. No a z písniček třeba Nedvědi, Jabko.
1: Dobrý den, dobrý den, dobrý den.
0: Dobrý den, Jana Kratochvílová zaspívá Mám ráda tvůj smích. A těšte se na kabáty. Tohle jsou další české písničky, které máte rádi.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
5: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
6: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
7: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes by mělo po většinu dne svítit sluníčko, během odpoledne ale opět při zvětšené oblačnosti mohou potrápit přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 36, na Moravě a ve Slezsku tepleji ještě 36 až 40 stupňů a v 1000 metrech na horách okolo 30.
9: Za volantem
8: s Českým Blaníkem.
10: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. S opatrností projíždějte na dálnici D48 ve směru na Český Těšín. Na 63. kilometru na exitu Třanovice došlo k dopravní nehodě náklaďáku s osobákem. Kolony se v místě bouračky zatím nepoří. Na Moravě zůstaneme, pozor dejte na D1 směr Brno. Na 227. a 5. kilometru stojí na krajnici porouchaný osobák, tak ho nepřehlédněte. Se zdržením počítejte i na Pražském okruhu. Pomalý provoz vás čeká ve směru k D1 v okolí Ořechu. Kvůli tomu navíc začíná brzdit i D5 před Prahou. Doprava začíná váznout na úrovni Chrášťan. A kolona pak v Praze poskakuje taky na Karlovarské na konci D6. Přejeme šťastnou cestu.
0: Tak díky, kdybyste potřebovali sdělit nějaké informace ze silnic, využijte náš WhatsApp, kam nahrajete hlasovou zprávu na telefonu 720 836307.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V Česku rychle dochází lék tamoxifen na rakovinu prsu. Aktuálně už zbývá posledních 1,80 balení a ministerstvo zdravotnictví improvizuje. Přistoupilo dokonce k mimořádnému opatření, kdy lékárníci budou pacientkám vydávat i léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale přitom nejsou v Česku registrované. Musí být ale registrované v některém ze členských států Unie. Jak už od nás víte, tři obce na Brněnsku jsou na suchu. Konkrétně jde o Domašov, Rudku a Říčky, kterým došly zásoby pitné vody. Občané by se teď proto měli chovat zodpovědně a konkrétní rady přidává mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
11: Pro obyvatele je teď nejdůležitější respektovat výzvy obcí a maximálně omezit spotřebu vody. Zejména je nepoužívat na zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénu. Voda musí být v této situaci přednostně k dispozici pro pití, vaření a základní potřeby domácností.
10: K místnímu vodojemu teď pendluje cisterna s pitnou vodou. Pražský Karlův most prochází generálním čištěním. Práce na jedné z nejznámějších českých památek ale nejsou běžným úklidem. Každý zásah totiž musí být šetrní k historickému kameni. Horolezci se k pilířům dostali po 3 letech. Víc než o samotnou očistu jde ale o ochranu Karlova mostu. Na Jindřichohradeckém letišti startuje mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii. Soutěžit budou stroje v kategoriích Advance a Unlimited a návštěvníci se můžou těšit na nejlepší piloty z Česka i ze zahraničí. Uvidí také parádní obraty, které většinou znají u motorových letadel. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Vlastíku, je to opět tvoje.
0: Já děkuji, Moni, přeju krásné ráno, 4 minuty po 8 hodině.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, stále jsem s vámi, Vlasta Sukře, dobré ráno vám všem do celé České republiky. Posílám Petra Kotvalda a za chvíli jednu písničku na přání. Buďte s námi.

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s českým Blaníkem.

0: Jana Kratochvílová zpívala na rádiu Český Blaník. Mám ráda tvůj smích. Už bude 8:45 a pojďme udělat někomu radost. Tak třeba ten smích teď potěší taky.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Možná, že se teď usmívá posluchač Péťa na svoji ženu, protože nám napsal tohle. Ahoj Český Blaníku, dneska máme s manželkou výročí svatby. Už je to 20 let, kdy jsme si řekli své ano. Máme 3 skvělé děti a já bych ti chtěl, Leničko, popřát krásné výročí. Ať to se mnou vydržíš ještě minimálně dalších 20 let. Moc tě miluji, Péťa. Tak jo, tak si to užijte, to vaše výročí a taky písničku. A mějte se stále rádi. Tady je Zdeněk Merta a Zora Jandová. Takoví jsme byli.
2: Písnička na...

boku žádný strachy. Zdeško v boj v Coloradu můžeš králit pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás.

0: Anka s písní Stačí, když se díváš. Za 7 minut bude půl deváté a vy posloucháte Rádio Český Blaník. Vedra pokračují, dneska opět naměříme až 40 stupňů Celsia, ovšem sem tam se během dne mohou vytvořit bouřky. Ale pozor, během chviličky může dorazit neskutečná smršť, která nás mnohdy překvapí, především na silnicích. To si takhle jedete, svítí slunce, před vámi černé mraky a pak to přijde. Co bychom v takové situaci měli dělat, když začne prudce pršet a není vidět na krok, to nám prozradí taky mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl.
1: Zpomalit, nejenom že stěrači, ale zkontrolujte si, že svítíte i zezadu. Připomínám delší brznou dráhu, větší rozestupy mezi autama. Tohle opravdu není úplně žádná selanka. Počítejte s tím, že kromě deštičku může přijít taková ta opravdu vodní těžká clona, najednou spadnou nebesa, jo? Tak pozor na to.
0: Takže až odpoledne pojedete z práce domů, hlavně opatrně. Za chvíli Marta Kubišová s písní Depeše a Vlasta Sokola, všechny zdraví. Dobré ráno.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
6: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Tlapku na to. Spokojenýpes.cz.
8: Radio Český Blaník.

0: Páni na Českém Blaníku a písnička Čaba neblázní. Dobré ráno přejeme.
1: Čaba neblázní.
0: 3 minuty po půl deváté.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak už jsme říkali, že i dneska nás čeká tropický den. V maximech naměříme mezi 32 až 36 stupni. Na Moravě ve Slezsku ještě větší vedro, 36 až 40 stupňů Celsia a v 1000 metrech kolem 30. K tomu většinou jasno nebo polojasno, během dne jen přechodně oblačno a sem tam bouřky. Mohou být ale silné. No já už ve vysílání vítám meteorologa Vojtěcha Umloufa. Dobré ráno.
3: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: No zajímá nás, kdy přijde ochlazení a jak to bude vypadat s počasím dál.
3: Ochlazení začne už v průběhu čtvrtka, kdy nás čeká velká oblačnost, na většině území přeháňky, bouřky, ty mohou být i silné, případně půjde o občasný déšť. Na Moravě a ve Slezsku ale ještě bude většinou slunečno a tam oblačnost se srážkami dorazí spíše až v závěru dne. Teploty, ty čtvrteční nejvyšší, budou kolem 29 nebo 30 stupňů Celsia, i když ve východní polovině Moravy a Slezska bude ještě kolem supertropických 35 stupňů. Nicméně v pátek už se teploty sníží trošku výrazněji. Tam by mělo být kolem 26 stupňů na severovýchodě a východě jen kolem 22 stupňů. No a o víkendu se zase začne velmi zvolna oteplovat, to spíše v neděli. Tam zase může být kolem 30 stupňů, v sobotu ještě kolem 27.
0: Tak já moc děkuju a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Pojďme dál. Tady je Iveta Bartošová s písní Nekonečná, za okamžik taky Josef Laufer, tak už jsem si potizul. Přeju vám dobré ráno, 4 minuty po půl deváté a Český Blaník je s vámi. Jak moc

0: Český Blaník.
1: Celé léto jenom česky.
2: Tak už jsem boty zůl.

0: světem. Původně Boniem a v české verzi Josef Laufer, tak už jsem Botizul. Tady na Českém planíku za 4 minuty 8:45. No a my se teď zaměříme na jeden výjimečný projekt. Jde o srovnávací mapu Zlín-Otrokovice a součástí se teď stává i nadace Tomáše Bati, jejímž mluvčím je Jakub Malovaný.
1: Jedná se opravdu o unikátní počin, je to porovnávací mapa Zlín a Otrokovice před Baťou a dnes. Stojí za ním tým zlínských kartografů a samozřejmě Zlínské muzeum map. No a cílem toho projektu je ukázat minulost, ale zároveň propojit historii se současností. Takže účelem projektu je představit transformaci měst Zlína a Otrokovic v průběhu času. Ta mapa nabídne srovnání tří zásadních období za sebou, a to před Baťou, což je konec 19. století, za Bati ukážeme zlatou éru 30. léta 20. století, no a samozřejmě současnost, tu dnešní podobu toho regionu. Takže čtenáři opravdu uvidí ten dramatický růst továrních areálů, ikonických domků, čtvrtí a všechno tak, jak se v tom Zlíně a Otrokovicích vyvíjelo. Ta mapa vyjde v polovině prosince, bude to takový dárek k Vánocům, všem zájemcům, a vyjde v limitovaném nákladu. No a máme radost, že bude pokřtěna u nás ve zlínské Baťově vile.
0: My držíme palce samozřejmě a pokud vás baťovský odkaz zajímá, tak se koukněte na web baťa150.cz. Do té 9. hodiny ode mě ještě Josef Melen, ne Pětku ne, nebo Jitka Válková a Josef Wagner, díky letu motýlu. No a pak se na vás těší skvělá kolegyně Veronika Rážová. Vlasta, co k vám přeje, krásný den.
2: Rodinné léto plné zážitku začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
8: Radio Český Blaník.

0: Duet Jitky Válkové a Pepi Wagnera díky letu motýlů na Českém Baníku. 9. hodina je tu, s vámi je Veronika Rážová a před námi Karel Gott.
1: Nestarej se, kamarády, já sám rady si ví.
0: Taky Karel Zich přiznává.
2: Přiznávám, že zas ti budu chvíli lhát.
0: A jaké je to doma, se dozvíme od Marušky Rotrové.
3: Snad se zítra na náš práh zazvrátíš a najdeš všechno.
0: Těšte se taky na Pepína Vaňka, který z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit přinese další perličku. No a ještě předtím máme tu zprávy a taky počasí. Pojďme na něj.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Musím říct, že dnes po příchodu do rádia jsem měla pocit, že jsem prošla prádelnou, protože venku je opravdu dusno, dokonce v Praze i sprchlo a doufám, že možná se ještě nějaký deštík dostaví, aby nám trošku pročistil vzduch. Nicméně teploty budou dnes vysoko, 32 až 37 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku dokonce až 40, na horách kolem 30. Má být jasno až polojasno na západě a severozápadě Čech, oblačno, místy s přeháňkami, ojedinělé i s bouřkou. Odpoledne a večer budou místy přeháňky i na jiných místech republiky a bouřky mohou být silné, tak buďte připraveni. Jak jsem říkala, za chviličku zprávy, ještě předtím doprava a pak pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz. Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Za volantem
7: s Českým Blaníkem.
0: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D55 na 18,5 kilometru směr Hulín skončil osobák ve svodidlech. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Se zdržením dál počítejte na Pražském okruhu. Pomalý provoz vás čeká ve směru k D1 v okolí Ořechu. Kvůli tomu navíc začíná brzdit i D5 před Prahou. Doprava začíná váznout už na úrovni Rudné. Přímo v Praze pak čekejte problémy v ulici v Holešovičkách ve směru Bubenečský tunel. Navíc na Nové Povltavské se i bouralo, takže počítejte se zdržením. A před Brnem hlásí problémy D1. Provoz začíná brzdit u Popůvek ve směru od Prahy a v centru jihomoravské metropole doprava vázne v ulici Zvonařka v okolí obchodního centra Vaňkovka.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké středeční dopoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. Zase padaly teplotní rekordy. Hned polovina stanic fungujících alespoň 30 let v úterý překonala či dorovnala absolutní teplotní rekord. Moravský rekord padl ve Strážnici. Vůbec nejtepleji bylo v Plzni-Bolevci, kde bylo naměřeno 41,5 stupně Celsia. Žloutenka typu A z Česka nemizí, proto nepolevuje ani zájem lidí o očkování. Jak to mají ve zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra České republiky, říká mluvčí společnosti Lucie Krauzová.
9: Za první pololetí letošního roku využilo příspěvek na očkování proti hepatitidě A či B nebo proti oběma typům více než 17 000 našich klientů. Za pouhého půl roku se tak počet žadatelů přiblížil výsledku za celý loňský rok, kdy příspěvek čerpalo přes 20 000 pojištěnců.
8: Nejlepší prevencí proti žloutence je důkladné mytí rukou. Nejméně 15 lidí zahynulo při ruských nočních úderech v Kyjevské oblasti. V Brovarském okresu bylo zabito 9 lidí, v Buče 4 osoby a 1 člověk ve Fastivském okrese. V Kyjevě zahynula jedna žena. Moskva útoky potvrdila. Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Otočku v rozmezí 63. až 69. minuty zařídil Matěj Rineš a po jeho centru John Mercado. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné dopoledne.
4: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 9 hodin, 5 minut k tomu, přeju vám krásné dopoledne. Za chvilku přiletí Jiří Schellinger, taky Maruška Rotrová, ale ještě předtím Michal Prokop a Framus Five.
10: Mám vlasy dlouhý do půl pasu,

0: Co Čech, to rekord.
1: Dobré dopoledne, 9 hodin 16 minut k tomu. Já doufám, že si užíváte středeční dopoledne s Českým Blaníkem. No a pokud vám třeba mezi těmi písničkami chyběly nějaké zajímavosti, nějaké perličky, tak právě jednou nám přináší Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Jedná se o rekord motorkářský.
2: Muzeum rekordů zdraví všechny motorkáře. My jsme do České knihy rekordů zapsali nápis Indián na mapě České republiky, vytvořený jízdou na motocyklech Indián. Vytvořilo ho 26 jezdců na 24 motocyklech za 5 dní a prostě tak dlouho jezdili, až najezdili 1858 kilometrů a dohromady na nich napsali to slavné slovo Indián.
1: Pane jo, tak gratulujeme a Pepíno, tobě děkujeme za úžasné sdílení tohoto speciálního rekordu. Před námi už jsou další české písničky, jedna od Marka Ztraceného. Bude tu i Karel Zich anebo Petr Muk. Posloucháte Český Blaník.
0: Co Čech, to rekordman.

0: Marek ztracený léto 95, ale co Marek ztracený a léto 2026, to se zapíše všem do paměti, protože se bude konat jeho velký koncert na Letenské pláni a to už teď 7.8. Takže pokud tam míříte, přeju vám, ať si to užijete, protože věřím, že atmosféra a celkově ten koncert budou prostě báječný. Takže Marek ztracený zaspíval na Českém Vlaníku, já vám to ještě všechno připomenu, ještě budu mít nějaké detaily k tomuto koncertu, ale do té doby si dáme ještě další české písničky. Michal Tučný, Karel Gott a nebo Lucka Bílá.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
3: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
2: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
3: Tak teď už to zvládnem.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
9: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
10: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
9: Alfa křížovky, ty s duhou.
10: A s ptákem.
11: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Dotace opravdu po babičce? Ne, dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
13: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
12: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
13: Renovace bez úroku? No jasně, bezúročný úvěr. Úrok nula.
12: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
13: Maxi dotace.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
17: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
16: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
18: Rádio Český Blaník.

0: Atlantida, krásná písnička Mekyho Šbírky na Českém Blaníku. Ano, i slovenské písničky si tu hrajeme. Za chviličku si dáme ale další českou od kapely Lucie. Lucie oslavila 40 let na české hudební scéně a i když tam došlo k nějakým změnám, co se týče složení kapely, tak si troufám tvrdit, že jsou neuvěřitelně úspěšní i dál a vždycky mají narváno. Tak pokud se o tom chcete přesvědčit, tak zkuste třeba vyrazit na Horácký Žbánek na zámku Žďár 8.8. Vstupenky jsou ještě k mání. No a nebo do Trutnova, tak tam taky můžete koupit vstupenku, je to o týden později, 15.8. No a koukám, že v srpnu ještě stihnou Kutnou Horu 29. Pokud tedy máte rádi kapelu Lucie a chtěli byste slyšet zpívat je naživo v tom novém složení a třeba s novými písničkami, jako je třeba píseň Marie, kterou si tady rádi hrajeme, tak určitě někam vyrazte. Za chviličku si od Lucie dáme jejich starší hitovku Svítání. No a pak ještě jedna Lucie, Vondráčková s Radimem Flenderem.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
10: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
11: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
10: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
11: Chevrolet Corvette,
10: Camaro Bumblebee,
11: Ford Mustang GT,
10: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
11: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
10: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
11: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Radio Český Blaník.

0: jen jsem tu tančila vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

0: Do Hollywoodu jsme zavítali s kapelou Krištof. 10. hodina odbyla a já vám prozradím, co si dáme po ní. Tak hlavně české písničky, které máte rádi, ty jsou jisté. Taky vám prozradím, jak si nechat zahrát písničku na přání. No a podíváme se i na silnice. Tak to je jenom v náznaku to, co tu bude mezi 10. a 11. Ale hlavně budou tu české písničky. A jedna třeba od Radka Tomáška.
1: Zbýval jen rock and roll, nic víc.
0: Taky za 100 let.
2: Kdo ví, co bude stát za 100 let.
0: Těch interpretů je tam velká spousta, to bychom tu byli dlouho. No a skupina Jelen, tak ta to jistí písničkou všude zdejší.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
0: Už za chviličku zprávy, ještě předtím počasí.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes se pořádně ohřejeme, takže teplomilové můžete jásat. Teploty se budou pohybovat většinou mezi 32 až 37 stupni v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku vystoupá rtuť teploměru až ke 40. Na horách bude kolem 30. Většinou bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami, ojedinělé bouřkou, a to především na severozápadě Čech. Později odpoledne a večer se mohou bouřky ocitnout na celém území České republiky a dokonce mohou být i silnější horáky. Tak pozor na ně.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Zakončete prázdniny v Zoo Praha.
8: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonici komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v srpnu vždy po zavírací hodině.
7: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
8: Těšíme se na vás.
9: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
10: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
9: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Příjemné středeční dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. E-shopy kvůli vedrům omezují nebo úplně stahují prodej a rozvoz některých potravin. Jde třeba o čokoládu nebo o oříšky. K opatření prodejci přistupují, aby zachovali kvalitu svých produktů. Omezení se týká hlavně dnů, kdy teploty přesahují 25 až 30 stupňů Celsia. Nedostupné na e-shopech můžou být v těchto dnech i třeba větráky. Čeští farmáři budou mít snazší přístup k odborníkům. Tím pomůžou se zaváděním moderních technologií nebo nových postupů. Stát totiž začal investovat do poradenských služeb. Do jakých oblastí konkrétně, řekne mluvčí ministerstva zemědělství Marek Otava.
13: Půjde o individuální poradenství při přechodu na ekologické zemědělství, přípravu plánu demonstračních farem, vznik nových poradenských služeb a specializovaných nástrojů, vzdělávání poradců i tvorbu e-learn. Learningových kurzů, digitalizaci a inovace.
12: Cílem je dostat moderní znalosti do zemědělské praxe rychleji a efektivněji. Na jihu Itálie hlídají pláže vězni. V regionu Apulie se totiž potýkají s nedostatkem plavčíků, a tak úřady sáhly po tomto netradičním řešení. Projekt si klade za cíl resocializaci trestaných. Mezi lidmi totiž zájem o práci plavčíka dlouhodobě klesá. Souboj českých tenistů ve druhém kole turnaje Masters v Montrealu vyhrál 8. nasazený favorit Jiří Lehečka. Víta Kopřivu porazil 6-4-6-2. O osmifinále si Lehečka zahraje proti Belgičanovi Alexanderu Bloksovi. Tolik nejnovější zprávy, přejeme krásné dopoledne.
11: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné dopoledne vám přeje i Veronika Rážová, 10 hodin a 5 minut k tomu, tak to je aktuální čas. Za chviličku už si dáme jednu takovou dopravní důležitou informaci, ale ještě předtím další české písničky, které máte rádi. Věra Špinarová, Radek Tomášek a nebo Jakub Smolík. Toho můžete vidět na letním koncertě už tento pátek.
14: Až se jedno

0: Přesně před 40 lety vyšla tahle písnička od Věry Špinarové. To teda ne. No a já říkám ano, protože my se jdeme podívat na silnice. Léto, tak to nejsou jenom prázdniny a dovolené, ale taky čas, kdy se všude kope, vrtá se do silnic a jsou různé uzavírky. No a s jedním severočeským omezením je tady náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Rýdl.
1: Tam jsme mezi Mostem a Louny, tam je silnice první třídy, taková docela jako dost pojížděná nákladní dopravou, tak tam jsme začali měnit zhruba v prostřed té trasy vozovku a bude tam kyvadlo a je to trapný a rovnou vám to řeknu, nebudu se vůbec nikde nějak jako bát, bude to tam až do listopadu, prostě je tam blbý podloží a musíme to sanovat.
0: Tak máte informaci, kterou doufám, že zužitkujete, tak řidiči, buďte hlavně na svých cestách opatrní. Šťastnou cestu s českým Blaníkem. No a teď už zpátky k českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku Dan Hulka s Leonou Machálkovou, taky trocha slovenštiny v podání Darinky Rolincové, ale ještě předtím hodně českých interpretů za 100 let. Kdyby hora...

0: Krásný duet, tak to bylo. Vím, že si se mnou Daniel Hůlka, Leona Machálková. Já doufám, že i dál zůstanete naladěni na našich vlnách, protože co já vám nabídnu, tak například návod na to, jak si udělat radost písničkou na přání. A kromě toho i Standu Hluška s Petrem Kotwaldem, Jelena a nebo Naďou Urbánkovou. Už za chvíli na Českém Blaníku.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Výhry.
6: Slevy.
5: Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
10: Oba.
12: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
13: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou. Hodinu od Prahy.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jillylenau.
1: Rádio Český Blaník.

0: Já ti přeju za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrousit tě.
1: Až se v bílém půjdu vnát.
2: Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na plášť.
1: Až se v bílém půjdu vnát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Český Blaník.

0: Harley, proč pocit mám, taková drsná hudba na Českém Blaníku, 10 hodin 41 minut. No a pokud byste chtěli třeba něco jemnějšího, nebo naopak ještě tvrdšího, tak se nebojte si o to napsat. 720 836 307, tak to je číslo sem k nám do studia na vaše SMS zprávy. No a já čekám, jakou písničku vyberete tentokrát, tak schválně, na kterou máte náladu. Svěřte se mi, podělte se o to, taky mi napište, komu ji budeme hrát, proč ji budeme hrát. Nezapomeňte se podepsat a to všechno posílejte na 720 836 307. A pokud chcete, využijte WhatsApp. No a tam mi můžete klidně nahrát i hlasovku. Tak já čekám na vaše vzkazy, čekám na vaše písničková přání na čísle 720 836 307, ale to vy už znáte. Za chviličku Robin Mood a Eva Burešová, Jarek Nohavica anebo Helena Vondráčková na Českém Blaníku.
1: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka. Pojďte s námi i letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna setkáme se v 8.30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
12: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
13: Český Blaník.
14: To je Blaníček.

Jiří Korn a Ráj slunce na Českém Vlaníku. Je tu 11. hodina, už za chvilku tu bude písnička na přání, o kterou si píšete na 720 836 307. Už se moc těším, já doufám, že vy taky. No a teď pojďme na to, co vám nabídneme my. Tak třeba Michala Davida. Taky tu bude Karel Gott. Pokaždé. Pokaždé. A těšit se můžete i na Malou dámu od Kabátu.

0: a jak jsem říkala, taky písnička na vaše přání. Už brzy.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes se pořádně ohřejeme. V Čechách naměříme do 37 stupňů, na Moravě a na Slezsku až 40. Na horách bude kolem 30. Většinou bude jasná až polojasná obloha, tu a tam oblačná s přehaňkami, ojediněle s bouřkou. Odpoledne by ovšem mělo přibývat jak přeháněk, tak bouřek. Místy mohou být i velmi silné. Tak buďte opatrní a dávejte si na ně pozor. Před námi už jsou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
3: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech, renovace a nátěry střech.
2: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
3: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
2: Duratech, střecha jako nová za dva dny.
4: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Přeju pohodovou středu, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Téměř 3/4 Čechů považují klimatickou změnu za závažný problém. Necelá polovina lidí pak volá po okamžitém řešení. Ukázal to exkluzivní průzkum NMS pro novinky. Na tom, že klimatická krize je pro lidi problém, se shodne nadpoloviční většina voličů všech stran, kromě SPD. Ta tak v popírání překonává i koaliční motoristy, kteří klimatickou krizi prohlásili za ukončenou. 3 obce na Brněnsku jsou na suchu. Konkrétně jde o Domašov, Rudku a Říčky, kterým došly zásoby pitné vody. Občané by se teď proto měli chovat zodpovědně. Konkrétní rady udělí mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
7: Pro obyvatele je teď nejdůležitější respektovat výzvy obcí a maximálně omezit spotřebu vody. Zejména je nepoužívat na zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénu. Voda musí být v této situaci přednostně k dispozici pro pití, vaření a základní potřeby domácností.
6: K místnímu vodojemu tak aktuálně pendluje cisterna s pitnou vodou. Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pohřešovaní jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Někteří lidé v jezeře měli potíže dostat se ke břehu. Na pátrání se podílejí potápěči, poříční policie i hasiči. Hokejovou osmnáctku čeká na turnaji Hlinka Grecký Cup v Edmontonu přímý souboj o postup do semifinále proti Finsku. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda nastoupí proti Severenům od 11 večer a do play-off je posune jakákoliv výhra. Česko i Finsko doposud ve skupině B získali 3 body za výhry nad Německem. To byly nejnovější zprávy, mějte pohodovou středu.
1: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 11 hodin a 5 minut, za chviličku písnička na přání, ještě předtím Michal David, Iveta Bartošová, anebo krásná písnička od Buty Nad stádem.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
0: Český blaník.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání. Dobré dopoledne, 11:45, to je ta správná chvíle na to, abychom někoho z vás potěšili písničkou na přání. Píšete si o ní na 720-836-307 a máme tu vzkaz od Jany. Nejlepší rádio na světě, dobrý den, prosím o písničku pro všechny, kdo přežívají tuto hrůzu veder. Já to nemám ráda, mám raději zimu, zatopím, zalígruju se a fertik, teď se schovat nemám kam, ale vydržíme. Písničku prosím od Jiřího Schillingera Léto s tebou, moc děkuji a přeji krásný, ale zároveň i horký den všem. Vzkazuji, vydržte to, dáme to. Tak Jani, já věřím, že to dáme. Děkuju za krásný vzkaz. Já to mám dost podobně jako vy. Taky mám radši zimu, protože člověk se může oblékat, ale teďka já už jsem tady v rádiu skoro svečená a pořád je mi horko. Tak se držte, brzy to bude za námi. No a tady už je Jiří Schillinger. Písnička na

0: Pokaždé, když slyším Karla Gotta, tak z toho mám takovou radost. Já doufám, že jste na tom stejně. Tohle byla písnička z roku 2002 na Českém Blaníku. 11 hodin 26 minut k tomu a před námi už jsou Kabáti, Maruška Rotrová nebo taky Xindl X s Olgou Lounovou. Posloucháte Český Blaník.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
2: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
8: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
11: Oba.
13: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
14: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
15: Český Blaník.
16: Český Blaník.

0: Tak to je Petr Nač a i tak jsme frajery na Českém Blaníku. A víte, co je dnes? Dnes je středa 5. srpna. A víte, co to znamená? Tak znamená to, že dnešek je Mezinárodním dnem semaforu. Představte si to, že první semafor, ten úplně pradávný, tak ten byl spuštěn 5. srpna roku 1914 v americkém městě Cleveland. A právě tam tento semafor měl pouze červené a zelené světlo a místo oranžového zazněl zvuk, takový bzučivý zvuk. Toto zařízení tehdy obsluhoval policista z budky, která byla umístěna poblíž. No a něco podobného se vlastně událo i v České republice. V roce 1927, tedy o 13 let později, kdy v Praze na křižovatce ulic Hybernská, Dlážděná a Havlíčkova, tedy u dnešního Masarykova nádraží, byl postaven první český semafor. Stejně tak i tento nebyl automatický a ručně ho přepínal strážník. První automatický semafor pak začal fungovat až v lednu roku 1930. No a proč si připomínáme Mezinárodní den semaforů? Hlavně proto, abychom si uvědomili, co všechno pro nás semafory dělají, jak jsou důležité v bezpečnosti nejenom aut, ale také hlavně chodců, kteří je potřebují pro přecházení. Tak myslete na to hlavně vždycky, když byste náhodou chtěli přeběhnout na červenou. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku Hanka Zagorová a nebo Olympic.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
5: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
7: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
8: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s ptákem.
9: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
10: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
14: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
19: Český Blaník.

0: Malá Lady Václava Neckáře na Českém Blaníku, 12. hodina je tu, minuta k ní a po 12. se těšte třeba na fotky Vabyho Daňka.
1: Jen fotkám nijak neuškodil čas.
0: Zaspívá i Petr Muk.
2: I láska má, co jsem ti dal.
0: A o tom, že se mu to líbí, bude zpívat Marek Ztracený.

0: taky vás pozvu na jednu úžasnou páteční akci. Tak zůstávejte s námi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čekejte, že v Čechách dnes naměříme do 37, na Moravě a ve Slezsku až do 40 stupňů Celsia. Na horách bude taky pořádně teplo, kolem 30 stupňů. Čekejte, že obloha bude většinou jasná až polojasná, odpoledne místy s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Večer by oblačnosti, přeháněk i bouřek mělo přibývat. Už za chvilku tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Padá!
3: Tak si něco přej!
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné poledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. E-shopy kvůli vedrům omezují nebo úplně stahují prodej a rozvoz některých potravin. Jde třeba o čokoládu nebo oříšky. K opatření prodejci přistupují, aby zachovali kvalitu svých produktů. Omezení se týká zejména dnů, kdy teploty přesahují 25 až 30 stupňů Celsia. Nedostupné na e-shopech můžou být v těchto dnech třeba i větráky. Vysoké teploty představují pro některé lidi větší riziko. Horké letní počasí nejvíce ohrožuje seniory, děti do 4 let a těhotné ženy. Jak účinky extrémního horka zmírnit, říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
10: Noste lehké, netěsné oděvy světlých barev a s převahou přírodních materiálů. Důležitá je pokrývka hlavy. Oči chraňme slunečními brýlemi. Nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou, a to prohrazení ztrát solí. Dobře poslouží i chlazený slabý čaj, ať už černý nebo bylinkový.
9: Naopak nevhodné jsou nápoje s vysokým obsahem cukru. Podle médií se na východě Německa srazilo nákladní letadlo s dronem. Ke srážce mělo dojít krátce po startu letadla z letiště v Lipsku. Letadlo následně nouzově přistálo na letišti v Hanoveru. Podle německého listu Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Také podle Bildu se dron s letadlem srazili. Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Otočku v rozmezí 63. až 69. minuty zařídili Matěj Rineš a po jeho centru John Mercado. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásnou středu.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 12. hodina odbyla, 5 minut k tomu posloucháte Český Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Veronika Rážová a za chviličku k vám poletí fotky Babiho Daňka. Janek Ledecký nebo Turbo.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

jsem stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil toulavej si na svý pouti.

vydal jsem se přes lesy, tam kam jsem kdysi s touhle partou chodil. Pak jsem se toulal z místa na místo a přirovnával je k těm starým fotkám. A cestu střídal za cestou a čekal, že je na jednu zas potkám. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí

skalami a tušil, že co hledám, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

rany a z velikánských balvanů na drobnej písek jsem mal všechny plány. Pak vařil jsem se snídaně a ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer denní vlepil zase čistý

0: Letní koncerty
1: Rádia Blaník. Posloucháte Český Blaník a já vás chci nalákat na jednu výjimečnou akci. Ta se bude konat už teď v pátek 7. srpna v Chomutově. Jedná se o další letní koncert Rádia Blaník, na kterém vystoupí Jakub Smolík, Tereza Mašková, Janek Ledecký, Blanická kapela. U toho bude spousta přátel Rádia Blaník a Českého Blaníku, takže já si myslím, že to skutečně bude stát za to. Celá událost se odehraje na náměstí 1. máje v Chomutově a začínáme 5 minut před 4:30, tak tam nezapomeňte být čas. Jinak ještě prozradím, že na místě se opět budou rozdávat sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu, takže pokud takovou samolepku budete mít, nebo už ji máte, můžete být možná, že zrovna tím šťastlivcem, který získá 100 000 na ruku. Tak za zkoušku to určitě stojí. Nesmíte tedy chybět už teď 7. srpna v Chomutově. Těšíme se na vás.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Posloucháte Český Blaník 2 minuty po 10:30. Za chviličku už tady vone můj kolega Michal Krusberský, ale ještě předtím stihneme další české písničky. Třeba jednou od Marka Ztraceného, bude tu i Tania Lunatic. A teď už možná poznáváte, tohle je Pavel Bobek, největší blázen na Českém Blaníku.

0: Tak jako kdyby zpíval o nás Marek Ztracený,
1: no,
0: že jo, Michale?
1: Taky jsme se hledali, ale.
0: Až jsme se našli. Ale co víc, my jsme se teďka spolu bavili o tom, že Marek Ztracený je skutečně dalším odvážlivcem, který se rozhodl, že vyprodá Letenskou pláň a ono se mu to podařilo.
1: No.
0: Tribuny jsou naprosto beznadějně vyprodané.
1: Teď už ano, pár místeček na stání tam ještě je, že jo?
0: Pár místeček na stání. Já jsem se teď schválně koukala, že vlastně je možnost koupit si na stání levnější, dál od pódia, anebo přímo pod pódiem.
1: Dokonce.
0: Sice o něco dražší, ale ještě tam jsou nějaké volné.
1: No, takže všichni, co milují teďka Marka Ztraceného, mají ještě poslední šanci.
0: A když ho budou milovat i v pátek, tak by měli být na jeho koncertě,
1: no,
0: který se na Letenské pláni koná. Tak si to moc užijte, před námi další české písničky, které máte rádi, a taky Odpoledne s Michalem Krusberským. Do té doby Mňák a Žďorp, Brontosauři a nebo Miraj.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
5: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
6: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
7: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
8: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
9: Rádio Český Blaník.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Výhledově kapela Mňága Ašdorp, kapela z Valmezu, teď u nás na Českém Blavníku, a my se taky tak trošku podíváme na výhled do té další hodinky, co nás čeká, co nás nemine. Rozhodně budou poutnice a panenka.
1: Otevři oči,
0: a taky touha Dana Landy.
2: Touha je žít.
0: A ještě si poslechneme Dianu, Standy Hloška a Petra Kotfalda. Prostě české písničky, které máte rádi, to je jasná věc. Takže po 13. pokračujeme.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
7: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány!
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka!
10: Plno tobogánů a skluzovek!
9: Tak všichni rychle do plavek!
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku!
9: Relax, drinky, animace!
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže!
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto! Zábava na celý den! Více na aquapalace.cz!
11: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra už se nám to trošičku začne měnit. V Čechách bude oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky nebo bouřky, místy i silné, a k večeru budou srážky ubývat. Na Moravě a ve Slezsku tam bude naopak začátkem dne jasno či polojasno se sluníčkem, až později čekáme přehánky a bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů na východní polovině Moravy a Slezska. Tam budou teploty stále ještě vysoko, 32 až 37, a na horách kolem 24. Teď další zprávy a Vladan Hýl s ním ve studiu.
12: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Pohodové středeční odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Změny klimatu výrazně dopadnou i na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Potřeba bude údajně změna pracovní doby, úprava pracoviště, nové materiály a technologie i ochranné pomůcky. Vyplývá to ze studie o možném vývoji v příštích 10 až 25 letech. Žloutenka typu A z Česka nemizí, proto nepolevuje ani zájem lidí o očkování. Jak to mají ve zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra České republiky, říká mluvčí společnosti Lucie Krauzová.
14: Za první pololetí letošního roku využilo příspěvek na očkování proti hepatitidě A či B nebo proti oběma typům více než 17 000 našich klientů. Za pouhého půl roku se tak počet žadatelů přiblížil výsledku za celý loňský rok, kdy příspěvek čerpalo přes 20 000 pojištěnců.
13: Nejlepší prevencí proti žloutence je důkladné mytí rukou. Evropská komise získala dalších 1,4 miliardy eur z výnosů ze zmrazených ruských aktiv. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové budou finance směřovat na podporu Ukrajiny, která se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi. Tenistka Nikola Bartůňková na turnaji v Torontu postoupila do třetího kola po výhře 6-3 a 6-4 nad Dánkou Tausonovou. Naopak Kateřina Siniaková kvůli zranění ramene nedohrála zápas s Kamilou Rachimovovou. Deblová světová jednička skrečovala za stavu 6-7, 6-0 a 5-2 pro soupeřku z Uzbekistánu. Tolik aktuální zprávy, přejeme příjemný.

0: pěkné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Ano, v těch budeme pokračovat i teď skoro 3 minutky po 13. hodině. Za chvíli nás taky čeká jedno zdravotní téma. Zjistíme, z čeho možná máme všechny ty zdravotní komplikace, které nás trápí, ale také budou poutníci Gabriela Gunčíková a ze všeho nejdřív Karel Gott. Michal už je s vámi. Dobré odpoledne.
4: Jen

0: A poutníci, i tuhle písničku můžete slyšet o víkendu v písničkách k táboráku. No ale teď budeme poslouchat úplně něco jiného. Na našem webu můžete totiž v rámci volného odpoledne poslouchat seriál Zdraví v hlavě s naší výživovou poradkyní z VIP centra Zdraví s Hankou Borkovcovou a také s kolegou Vlastíkem Sukem. V tom posledním díle si povídali s lékařem Janem Vojáčkem, který vysvětluje, že mnoho chronických potíží nevzniká náhodou, ale jako důsledek dlouhodobého stresu a potlačovaných emocí.
1: A tenhle způsob uvažování je furt vlastně jako minoritní a je furt někde jako vytlačovaný někam na okraj. Jo, protože v médiích všude vidíte, jaký další lék jako úžasný je na trhu a pořád nás to tlačí do té role oběti. Pořád. Jo, seš prostě oběť života, seš oběť genů, seš oběť predispozic, ale s tebou to nesouvisí, nedělej si s tím starosti, my to za tebe vyřešíme lékama. A za mě tohle není přístup, který se mnou prostě ladí, za mě je ten přístup, který se mnou ladí, je já jsem v prvé řadě zodpovědný za svoje zdraví.
0: Ano, tak se nestresujte ani v těch kolonách, ani z toho vedra a celé povídání si můžete poslechnout také v podcastech na webu radioblaník.cz. Teď už hrajeme, je tady Ilona Čáková a Tornéro od nás.

do očí a najde sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Tak to byl Dan Landa a jeho Touha a možná, že vy jste teď ve 13 hodin a 24 minut zatoužili dát si po obědě dobrý kafe, tak rozhodně můžete a doporučuji klidně vyzkoušet i to ledové, ať to v tom vedru zvládáte. A my vám za chvíli nabídneme další české písničky, třeba Kateřina Marie Tichá bude a slíbil jsem vám také Standu Hloška a Petra Kotfalda a jejich Dajánu, tak ta bude ze všeho nejdřív.
1: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
2: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
1: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
8: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
9: Český blaník.
10: Český blaník.

Viděl jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: pralečky.
1: Stále skvělý No Name, čím to je? Ano, i tuhle kapelu jsme si užili na Konopišti. No a přátelé, tak dlouho jsme si z toho dělali legraci, až se to stalo skutečností. Vzpomínáte si, jak jsme říkali, že u nás už začíná být v posledních letech tak horko, že přestaneme pěstovat jablka a nasadíme banány a ananasy? No, tak je to tady. Tropických dnů s teplotou nad 30 stupňů na jižní Moravě přibývá. Počasí tady připomíná tím pádem spíš subtropy než mírný pás. A tak ve Strážnici bývá podobný počet tropických dní, třeba jako u Středozemního moře. No a změnám klimatu se začínají právě přizpůsobovat i farmáři. Třeba ve Starovičkách, kde už zasadili levandule a jezdíme tam všichni, tak právě tam vysadili taky sad fíkovníků a na pole tam rovnou visely melouny. No, fík začíná být taková nová meruňka jižní Moravy, takže brzy se dočkáme džemu. Pravda, zkoušeli trošku obelstit přírodu, chtěli z těch fíků udělat spíše stromečky, vyvazovat je nahoru, ale to se jim vymstilo a trošku jim to pomrzlo, takže teď už mají jenom keříky, ale i tak těch fíků bude určitě dost. Těším se a vy se těšte za chvíli na Helenu Vondráčkovou anebo Hanku Zagorovou s Petrem Reskem. Dáme si písničku Ta pusa je tvá.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
8: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Rádio Český Blaník.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.

0: Lucka Vondráčková na závěr hodiny a vy nemějte strach, české písničky pro vás budeme mít samozřejmě i po 14. Třeba Šrouby do hlavy nabídne Lucie. Na slunečné pobřeží se vydáme s Věrkou Špinarovou. A ještě budou Holky, mám ráda. Prostě české písničky, které máte rádi i vy, hned za malý okamžik.
1: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
2: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
3: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
2: Alfa křížovky, ty s duhou
3: a s ptákem.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
5: SpokojenýPes.cz nejen pro psí parťáky. SpokojenýPes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. SpokojenýPes.cz.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: na Českém Blaníku.
1: Zítřejší den, ten už se trošičku změní. V Čechách čekáme oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou také přehánky nebo i bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat a budou přecházet naopak na Moravu a do Slezska, kde zpočátku dne bude ještě slunečno. Co teploty? 27 až 32. Ovšem na východní polovině Moravy a Slezska tam může být až 37 stupňů. Na horách kolem 24, jen v Beskydech zůstane ještě tepleji, tam naměříme až 28. Teď zprávy a Vladan Hill s nimi ve studiu.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Dobré odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hill. Meteorologové varují před silnými bouřkami.

0: Dneska odpoledne a večer se objeví na většině území Česka, kromě západní a východní části. Doprovázet je má nárazový vítr, přívalový déšť a případně i krupobytí. Ve čtvrtek ráno a dopoledne se pak mají bouřky do centrální části Česka vrátit. Tropické teploty dávají organismu zabrat. Pokud se tělo přehřeje, může dojít až k úpalu. Jak poznat, že už nejde jen o únavu z horka, vysvětlí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
1: Úpal je vlastně selhání regulace tělesné teploty. Mezi příznaky patří suchá, horká, červená pokožka, horečka bez pocení, silný rychlý puls a tepavá bolest hlavy. Také přichází únava, zmatenost, závratě, nevolnost až zvracení.
0: Při přehrátí je potřeba člověka přesunout do stínu a začít ho ochlazovat, například vlhkým prostěradlem, mokrou houbou nebo chladnější sprchou. Policie vyšetřuje nehodu poslance Filipa Turka pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Při červencové kolizi se jeho auto v Praze srazilo s nemocničním vozem. Nikdo zatím ale nebyl obviněn. Řidič nemocničního auta po nehodě skončil v pracovní neschopnosti. Hokejovou osmnáctku čeká na turnaji Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu přímý souboj o postup do semifinále proti Finsku. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda nastoupí proti Severanům od 11 večer a do play-off je posune jakákoliv výhra. Česko i Finsko doposud ve skupině B získali 3 body za výhry nad Německem. Tolik aktuální zprávy, mějte pohodové odpoledne.
2: Rádio Český Blank.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré odpoledne, to dnešní středeční vám přeje Michal Krosberský. Už za chvíli v téhleté hodince dáme jeden domácí rekord, ale taky budeme hrát teď třeba kapela Lucie a Šrouby do hlavy. Michale s vámi, ať se daří.

0: Tohle byl Honza Nedvěd mladší a příbuzní a panenka v trávě. A takovýhle písniček máme o víkendu pro vás mnohem víc.
1: Písničky k táboráku.
0: Protože o víkendu, přátelé, celé prázdniny pro vás máme písničky k táboráku a nejenom k táboráku, ale i k těm všem grilovačkám, které třeba doma pořádáte se sousedy, s kamarády, s přáteli, tak abyste o nic nepřišli, tak pro vás máme právě písničky k táboráku. Vždycky v sobotu a v neděli mezi 19. a 22. hodinou a zaznít tam klidně můžou Nedvědi.
2: Tisíckrát mi řekli, že mě ráda máš.
0: A nebo třeba Tomáš Klus si zabrnká na kytaru. A taky třeba Lenka Filipová a Karel Zich. A další skvělé české písničky, které máte rádi. Tak nezapomeňte, v sobotu a v neděli 19. až 22. hodina u nás na Českém Blaníku.
1: Písničky k táboráku.

0: Víc jak 5 minut nás nad hladinou držela kapela Tublatanka. No a za chvíli další české písničky, které máte rádi. Tereska Kendlová, Xendelix a ze všeho nejdřív Vašek Neckář. Buďte s námi a dobré středeční odpoledne přejeme.
1: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
2: No u nás, v rezortu Svět, www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již zítra ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně, zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už zítra zdarma ve vašem deníku.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
5: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš. A kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
6: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: troška pohody v tom neklidném středečním dni a hlavně horkém, vidíte, tak hlavně tlumte tu agresivitu na cestách 100%. No a my si dáme další domácí rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: Pepíno Vaněk nás dneska zavede do oblasti motorkářské. Tak Pepo, o co jde?
2: Muzeum rekordů zdraví všechny motorkáře. My jsme do České knihy rekordů zapsali nápis Indián na mapě České republiky, vytvořený jízdou na motocyklech Indián. Vytvořilo ho 26 jezdců na 24 motocyklech za 5 dní a prostě tak dlouho jezdili, až najezdili 1858 kilometrů a dohromady na nich napsali to slavné slovo Indián.
0: No prosím, chce to jenom nápad a realizace už je potom jednoduchá.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
3: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka. Pojďte s námi i letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna setkáme se v 8.30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
8: Rádio Český Blaník.

0: Maria Rotrová, ten vůz už jel. Vám ale, přátelé, nic neujelo zatím, protože my pro vás i po 15. hodině budeme mít české písničky, které máte rádi. A hned z kraje hodiny se schladíme, dáme si Jahody Mražený a Jirku Schellingera. Taky bude Valda Matuška a Eldorado. A ještě trošku budeme bloudit s Veronou.
1: Ztracená.
0: A bude jich víc, tak za chvíli pokračujeme.
2: Letní outlet nových aut v Direct Autu Strahov. Zastav se pro slevu až 360 tisíc na skladové vozy Dacia, Volkswagen, Renault a Škoda. Stav se osobně do Direct Auto Chorecká 2 Strahov. Ale pozor, jen do 15.8. Desítky aut až o 360 tisíc korun levněji. Jen v Direct Auto Strahov.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
6: Na českém Blaníku.
0: Zítra se nám to trošičku změní. V Čechách bude oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky nebo bouřky. No a ty se postupně budou posouvat zase na Moravu a do Slezska. K večeru v Čechách už máme čekat ubývání srážek. Zatímco na Moravě a ve Slezsku tam zpočátku bude polojasno až jasno se sluníčkem a ty srážky tam přijdou až k večeru. Teploty 27 až 32 stupňů v průměru. Na Moravě a ve Slezsku 32 až 37 a na horách kolem 24. I když v Beskydech tam bude pořád ještě tepleji, tady naměříme až 28 stupňů. Teď Dominik Šmaus, který už se nám vrátil z Dovči, a dáme si další aktuální zprávy.
7: Zprávy na českém Blaníku.
8: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Ministr školství chce zachovat přípravné třídy základních škol i po roce 2029. Podle Roberta Plagy pomáhají dětem lépe zvládnout nástup do školy a mají své místo ve vzdělávacím systému. Připraví změnu zákona. Se zrušením přípravných tříd od září 2029 počítá novela, kterou schválila minulá vláda. Na jezeře Most pokračuje pátrání po dvou mladých mužích. Jsou pohřešovaní od včerejška, kdy se přes region přehnala silná bouře. Policisté prohledávají vodu, břehy jezera i okolí. Letní vedra přinášejí omezení i při posílání některých potravin. Vysoké teploty je totiž mohou poškodit, pokračuje mluvčí potravinářské komory Marek Zemánek.
9: Například čokoláda a tyčinky s polevou ztrácejí svou strukturu již při 25 stupních. Následně, když opět stuhnou, tak dochází k takzvanému tukovému výkvětu neboli šedivému povlaku. Potravina tím ztrácí svou původní chuť.
8: Já ještě doplním, že kovové boxy mohou v horkých letních dnech přesahovat teplotu 50 stupňů Celsia. Čeští hokejisté do 18 let druhé utkání na Hlinka Grecky Cupu vyhráli. Německo v Edmontonu porazili 8-3 a odčinili úvodní porážku s Američany 4-6. Od 11 večer našeho času je čeká přímý souboj o postup do semifinále proti Finsku. Do play-off je posune jakákoliv výhra. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A pokud teď 3 minuty po 15. už jste to zabalili v práci a míříte domů, tak šťastně dojeďte. My vám posíláme Jahody Mražený, abychom vás trošičku schladili. No a za chvíli si dáme také 3 ve 3. Do té doby ještě Valda Matuška anebo Marek Ztracený. Michal vás zdraví. Poslala.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Ano, s Valdemarem Matuškou jsme hledali bájné Eldorado. 13 minut po 15. jste s Českým Blaníkem a teď si dáme...
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: Teď si dáme 3 ve 3. 3 písničky, které mají něco společného a dneska vám budeme dávat znamení. Ano, podívali jsme se trošičku blíž právě na písničky, kde to znamení figuruje. Tak co jsme v tom našem hudebním archivu našli? Samozřejmě nemůže chybět Divoký Bill a jeho znamení. To je první věc, která nás napadla. Ale pak je tady i kapela Olympic, Na to znamení stůj, anebo Kontrast a znamení žádné. Tak pojďme si je pustit a možná si tam najdete i tu svoji oblíbenou.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Znamení žádné, to byly Kontrast, teď 5 minut před 15:30 na Českém Blaníku. A taky třetí písnička v rámci 3 ve 3, ale tím rozhodně nekončíme, za chvíli si dáme Miraj, bude Ota Baláš a Bára Basiková a jejich Ježíš a taky Hanka Zagrová, Usnul nám spí. Tak vy neusínejte hlavně za volantem a dobře dojeďte.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
11: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
10: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
11: Chevrolet Corvette,
10: Camaro Bumblebee,
11: Ford Mustang GT,
10: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
11: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
10: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
11: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
14: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
15: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
14: Alfa křížovky, ty s duhou.
15: A s ptákem.
16: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
17: Rádio Český Blaník.

0: Kapela Ela na jejich ulici a my se z ulice teď přesuneme někam úplně jinam. Mám tady totiž jeden výjimečný projekt. Jde o srovnávací mapu Zlína a Otrokovic a součástí se teď stává i nadace Tomáše Bati. Jejímž mluvčím je Jakub Malovaný a ten nám teď prozradí mnohem víc.
1: Jedná se opravdu o unikátní počin, je to porovnávací mapa Zlín a Otrokovice před Baťou a dnes. Stojí za ním tým zlínských kartografů a samozřejmě Zlínské muzeum map. No a cílem toho projektu je ukázat minulost, ale zároveň propojit historii se současností. Takže účelem projektu je představit transformaci měst Zlína a Otrokovic v průběhu času. Ta mapa nabídne srovnání tří zásadních období za sebou, a to před Baťou, což je konec 19. století, za Bati ukážeme zlatou éru 30. léta 20. století, no a samozřejmě současnost, tu dnešní podobu toho regionu. Takže čtenáři opravdu uvidí ten dramatický růst továrních areálů, ikonických domků, čtvrtí a všechno tak, jak se v tom Zlíně a Otrokovicích vyvíjelo. Ta mapa vyjde v polovině prosince, bude to takový dárek k Vánocům, všem zájemcům a vyjde v limitovaném nákladu. No a máme radost, že bude pokřtěna u nás ve zlínské Baťově vile.
0: No, to zní velmi zajímavě, tak pokud vás baťovský odkaz zajímá, mrkněte i na webové stránky baťa150.cz a my už za chvíli zase budeme hrát třeba tu slibovanou Veronu a těšit se můžete i na Petra Kotfarda.
2: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
5: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
4: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
5: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
4: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

0: Zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
5: Radio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Když vítr útočí

0: Bartošová a Karel Gott na závěr hodiny Nesmí se stát, tak já myslím, že rozhodně se stane, že si budeme hrát další české písničky už po 16. hodině. Dalibor Janda tady bude. Taky si dáme Křídla z mídla kapely Krištof a Jarka Nohavici. Křídla, víc, a na večírek nás pozve Anaka. Večírek za konce. No a samozřejmě, že jich bude víc, tak si na ně počkejte, za chvíli pokračujeme.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Českém Blaníku.
1: Zítra se nám počasí trošku změní, v Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech už můžeme čekat přehánky nebo bouřky, k večeru budou od západu srážky ustávat a budou se naopak přesouvat na Moravu a do Slezska, protože na Moravě a ve Slezsku dopoledne bude ještě jasno či polojasno se sluníčkem a ty přehánky tam přijdou až později. Teploty 27 až 32 v průměru, na Moravě a ve Slezsku tam bude zpočátku ještě tepleji 32 až 37 a na horách kolem 24, jen Beskydy tam budou teploty šplhat až k 28 stupňům. Tolik počasí a Dominik Šmaus ví, co se dál děje doma i ve světě.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Ve Strážnici na Hodonínsku třetí den po sobě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. Dneska tam meteorologové naměřili 41 stupňů, nemusí se ale jednat o konečnou hodnotu. Čas letních dovolených zdaleka nekončí. Pokud ještě nemáte zarezervované konkrétní ubytování, zaměřte se při jeho výběru na počet hvězdiček. Ne vždy totiž platí, že jejich počet odpovídá skutečné kvalitě hotelu. Pokračuje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
4: Certifikace totiž není povinná a některé hotely si hvězdy určují sami. Pokud ale mají oficiální certifikaci Hotel Stars Union, musí splňovat jednotná evropská kritéria, která platí ve 22 evropských zemích. Ta určují nejen vybavení hotelu, ale také rozsah služeb.
3: Například délku provozu recepce, nabídku stravování nebo pomoc se zavazadly. Bobří mokřady dokážou udržet vodu ve vyprahlé krajině. Jedna bobří hráz dovede státu nebo jinému subjektu uspořit až 2 miliony korun. Vyplývá to ze studie 10 českých bobřích mokřadů. Zjištění potvrzují i výzkumy z Kanady nebo Anglie. Budování centra urgentní medicíny v Liberci se protahuje. Stavbaři žádají o změnu smlouvy. Měla by obsahovat nejen prodloužení lhůty pro dokončení projektu, ale i kompenzaci zvýšených nákladů. Liberecký kraj si podle hejtmana Martina Půty nechá zpracovat nezávislou právní analýzu. Tolik zprávy, dobré odpoledne.

0: Jambaramba. Možná si budete tuhle písničku zpívat nejenom teď cestou domů, ale je ještě doma třeba na balkóně nebo u bazénu.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: A my si za chvíli posvítíme na písničku od kapely Botox. Bude to písnička Nadechnout. A protože jsme pány Honzu Konečného a Petra Ryšavého měli tady nedávno ve studiu, tak jsme se jich taky ptali, v jakém období a za jakých okolností ta písnička vlastně vznikla.
3: No, tohle je období, kdy jsme všichni museli sedět na gauči a nemohli jsme nic dělat, tak my jsme aspoň skládali. Je to období covidu a opravdu tato písnička byla o tom, že jsme vlastně doufali, že už to všechno skončí a už ty roušky a podobné věci nebudeme muset nosit a vlastně se budeme společně všichni nadechnout. Tak takhle jednoduchý příběh to byl.
4: Oslovili jsme naše kolegy nejenom z divadelního prostředí, ale obecně z toho hudebního světa a k našemu údivu všichni, co jsme oslovili, tak řekli ano, samozřejmě vám natočím klidně úryvek téhle písně nebo nějakou větu nebo sloku. A opravdu se v téhle písničce vystřídala celá řádka slavných osobností a my jsme jim do dneška vděční a jsme rádi, že ta písnička se hraje.
3: Vlastně je zvláštní teď nad tím polemizovat, ale opravdu tam bylo spoustu významných jmén, to byla Anička Slováčková, Helena Zeťová a další, kteří už tady nejsou, ale vlastně my díky tomu si vždycky na ně můžeme vzpomenout právě touhletou písničkou, ale pak je tam samozřejmě další řada, ať to je Peťa Kolář třeba například, který ho dnes zdravíme na dálku a další, který do toho s náma šli a my si to vážíme, že vlastně díky ním i tato věc vznikla.
4: Je tam taky dokonce český slavík Vašek Neubarta, který v té době ještě slavík nebyl. A třeba to byl krok k tomu, že proč jo, toho slavíka získal. Kdo ví?
0: Ano, tak vidíte, stačí spolupracovat s kapelou Botox a pak přijde slavík. Každopádně teď Botox a Přátelé a písnička Nadechnout.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Kapela Kryštof a Jarek Nohavecan, zástupci Severní Moravy, na taky křídla z mídla jsme si teď dali na Českém Blaníku. A přátelé, pokud už vás ničí ty úmorné teploty, ta vedra, tak vím, kam se přestěhujeme. Do dolnorakouské osady Schwarzau. Tam mají, prosím vás, aktuálně 11 stupňů a je to nejchladnější místo v Rakousku. Tahle ta osada přitom leží jenom nějakých 35 kilometrů od Českého Krumlova, akorát, že je v kotlině, nějakých necelých 800 metrů nad mořem, a tak tam pravidelně mají takovéhle nízké teploty. Teď jim to sice závidíme, ale v zimu bych tam být rozhodně nechtěl. Za chvíli Iva Hajnová a také Tereska Mašková a Marek Lambora. Dáme si náš příběh.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již zítra ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už zítra zdarma ve vašem deníku.
5: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
6: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
5: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
6: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
5: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
9: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. terapietichem.cz
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Rádio Český Blaník.

0: Vašek Neckář, můj brácha má prima bráchu a třeba i bráchovi byste mohli v příští hodince poslat písničku na přání, protože vám budeme hrát a záleží jenom na vás, pro koho to bude. Jestli pro bráchu třeba, který se jmenuje Kristián, protože Kristiánové dneska mají svátek, nebo Oswald, ten je taky v kalendáři, a nebo to bude pro vaši drahou polovičku, pro šéfa, kolegyně v práci, no to už necháme rozhodně na vás. Každopádně své vzkazy nám pište buď do SMSky nebo do hlasovky na WhatsAppu a obojí můžete posílat na stejné číslo, čili 720 836307. I v příští hodince tedy budeme hrát na přání, ale za chvíli hraju já, Slzu a nebo také Zuzku Michnovou. Počkejte si na ní.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Výhry, slevy, zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Zakončete prázdniny v Zoo Praha.
9: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonínci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v srpnu vždy po zavírací hodině.
8: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
9: Těšíme se na vás.
1: Rádio Český Blaník.

0: 14. Když se narodíme. Jitka Zelenková, to už tady dlouho nebylo. Taky si dáme duhovou vílu Hanky Zagorové a Petra Reska. A bude i jedna inženýrská od Plavců. A taky další české písničky, které máte rádi, tak se na ně počkejte.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin Pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra čekáme v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. K večeru budou pomaličko od západu ty srážky ustávat a budou se přesouvat naopak na Moravu a do Slezska. A na Moravě a ve Slezsku zpočátku dne bude tím pádem ještě jasno se sluníčkem a ty srážky tam přijdou až později. Teploty 27 až 32 v průměru, jen na Moravě a ve Slezsku tam ještě budou tropičtější teploty až 37, na horách kolem 24, no a v Beskydech rtuť teploměru povyskočí až na 28 stupňů. Tolik počasí na zítřejší čtvrtek a teď Dominik Šmaus a další odpolední zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. V Praze, Středočeském ani Ústeckém kraji už neplatí smogová situace. Meteorologové ji dnes odpoledne odvolali. Vyhlášena byla včera kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Dál nicméně v Česku platí výstrahy před tepelnou zátěží a vysokými teplotami, vznikem požárů i bouřkami. Tropické teploty dávají organismu pořádně zabrat. Pokud se tělo přehřeje, může dojít až k úpalu. Jak poznat, že už nejde pouze o únavu z horka, řekne mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
9: Úpal je vlastně selhání regulace tělesné teploty. Mezi příznaky patří suchá, horká, červená pokožka, horečka bez pocení, silný rychlý puls a tepavá bolest hlavy. Také přichází únava, zmatenost, závratě, nevolnost až zvracení.
8: Při přehřátí je potřeba člověka přesunout do stínu a začít ho ochlazovat, například vlhkým prostěradlem nebo chladnější sprchou. Hasiči popolední ukončili zásah na skládce odpadů u Číškovic na Litoměřicku. Hořet tam začalo včera. Kromě odpadů plameny zasáhly i technické zařízení. K požáru se sjelo na 70 hasičů a těžká technika. Hašení komplikoval silný vítr. Kapacita většiny tuzemských vysokoškolských kolejí je vyčerpaná. Studenti z Karlovy univerzity nebo Univerzity Palackého v Olomouci se musí spolehnout už jen na uvolněná místa ze zrušených rezervací. Naopak v Plzni nebo Ústí nad Labem mají zájemci větší šanci kolej získat. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a tak jedna písnička na přání, kterou si stále můžete objednávat na čísle 720 836307. Za chvíli Hanka Zagorová, Petr Rezek, také z Olympik a Dědečku v duch, ale teď Jitka Zelenková, Když se narodíme. Michal Krusberský přeje pohodu a dobrou náladu.
10: Když se

0: Rozhodně potěšila Hanka Zagorová, Petr Rezek a jejich Duhová víla.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ano, teď už jsme vybírali podle vás. Zdravíme vás do studia. Dneska slaví narozeniny můj manžel Vašek, kterému bych chtěla popřát nejenom zdraví a štěstí, které už ostatně dostal, když si mě vzal, ale taky bych mu chtěla popřát, ať se mu daří v práci a aby se mi vracel po výletech motorkou ve zdraví domů. No a posílám mu písničku Ty jsi ten nej od Lucky Vondráčkové. Tak k tomu není co dodat, hrajeme a hezky si to večer oslavte.
2: Písnička na...

0: Kouzlo bílejch čar a taky Verka Špinarová. A přátelé, kdybyste chtěli vidět meduzy, nemusíte nikam k moři, stačí právě třeba na motorce vyrazit na Hlučínskou štěrkovnu na Opavsku, kde se právě sladkovodní meduzy teďka vyrojily. Naštěstí nejsou ničím škodlivé, nemají žahací buňky, takže se jich nemusíte obávat. Za chvíli u nás Petra Černocká a plavci a taky ta inženýrská.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
4: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu
7: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
8: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
9: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
14: Český blaník.
15: Český blaník.

0: Flabera, kapela Týma, nemám čo ztratit, tak to vy taky ne.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Vy rozhodně můžete totiž jenom získat spoustu pozitivních zážitků, pokud za námi už zítra, ne, pátek, už jsem dneska měl čtvrtek, takže v pátek, pokud za námi dorazíte do Chomutova, kde rozbalíme celé naše pódium na náměstí 1. máje a 5 minut před půl pátou už na pódiu budou vystupovat první hosté, mimo jiné Jakub Smolík, Tereza Mašková, dorazí i Janek Ledecký a samozřejmě na místě jako vždy bude i naše blanická kapela, která dokáže zahrát ledacos. Tak si je přijďte poslechnout, dát si něco dobrého, něco hezkého si dát i k pití samozřejmě a my vám k tomu ještě nadělíme naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, abyste mohli třeba ještě získat těch 100 000 korun, které pro vás máme. Podrobnosti, jak se zapojit do téhleté hry, zjistíte taky na našem webu radioblaník.cz. Tak koukněte na za chvíli ode mě Brontosauři nebo Karel Gott.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
7: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
6: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
7: Tak teď už to zvládnem.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Tak tohle je písnička, kterou snad ani nemusím představovat. Lucie, Dotknu se ohně. No mám takový pocit, že ať už se teď venku dotknete čehokoliv, tak máte pocit, že jste se dotkli něčeho žhavého, ohnivého. U nás na Českém Blaníku po 18. hodině činasky a kapradí. Řekni mi lásko. Taky bude jedna optimistická Olga Lounová. A co bude pak, nám řekne kapela Krištof. Ano, a budou i další české písničky, které máte rádi, už za malý okamžik.
1: Alfa křížovky jsou nej, doba to hus jedej.
2: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
3: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
2: Alfa křížovky, ty s duhou
3: a s ptákem.
4: Spokojenýpes.cz, nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro

0: teda v průměru 27 až 32 stupňů. Na východě Moravy a Slezska tam čekáme 32 až 37 a na horách kolem 24. Teď poslední odpolední zprávy a Dominik Šmaus už ve studiu se mnou.
1: Zprávy na Českém dlaní.
2: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Policie kvůli dopravní nehodě poslance Filipa Turka zahájila trestní řízení. Více už policejní mluvčí Eva Kropáčová.
3: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července letošního roku, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
2: Nikdo ale zatím nebyl obviněn. Připomenu, že auto Filipa Turka se v centru Prahy srazilo s nemocničním vozem. Jeho řidič po nehodě skončil v pracovní neschopnosti. Ministr školství chce zachovat přípravné třídy základních škol. Robert Plaga připraví změnu zákona, aby mohli pokračovat i po roce 2029. Podle ministra pomáhají dětem lépe zvládnout nástup do školy a mají své místo ve vzdělávacím systému. Se zrušením přípravných tříd od září 2029 počítá novela, kterou schválila minulá vláda. Léky předepsané na český e-recept si teď můžete vyzvednout i ve vybraných lékárnách v Rakousku. Počet evropských států, kde lze český elektronický recept uplatnit, tak stoupl na 10. Je to možné například i v Chorvatsku, Polsku, Španělsku nebo Řecku. Naši hokejovou osmnáctku čeká na Hlinka Grecky Cupu přímý souboj o postup do semifinále. V Edmontonu od 11 večer našeho času vyzve Finsko. Svěřence trenéra Jaroslava Nedvěda do play-off posune jakákoliv výhra. Tolik zprávy, hezký večer.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A 3 minutky po 18 se s vámi taky loučí Michal Krosberský. A protože náš kolega Martin je stále na dovolené, tak se zítra uslyšíme ráno od 6. hodiny. Teď ale Marta Kubišová, nechte zvony znít a Michal vám přeje pohodový večer s námi.

0: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již zítra ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně, zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už zítra zdarma ve vašem deníku.
1: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
2: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Český Blaník.

najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
3: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Copak se to stalo, něco se nám zdálo.

0: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
1: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ. Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál.

kamaráde plnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
2: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na Českém hlavě.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
3: Rádio Český Blaník.

0: batohu si jedej.
1: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
2: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s ptákem.
3: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
6: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
5: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz

0: narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: ty řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český.
2: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.

Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, kde není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém blaníku.

0: Zakončete prázdniny v Zoo Praha.
1: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonici komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v srpnu vždy po zavírací hodině.
0: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
1: Těšíme se na vás.
2: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
3: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
4: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s ptákem.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Kdy jste se naposledy zastavili?
2: Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji.
1: Jen hodinu od Prahy.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
6: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
1: Tři ve tři.
0: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
1: Tři ve tři.
0: Na Českém Blaníku.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Ratata, rararata, trička, ratata, rararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
3: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
2: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
3: Tak teď už to zvládnem.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a nesmyslný.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i včiny a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

bych dál. Nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál. Nikdy se spolu nebavíme a hledáme signál. Hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Čtyři hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?